Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Non-Stop. Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

just long, long enough. Gotta pick up my passports.

0: nebudeš spát, počkáš až doutník, jen tak tě v prstech zabolí nápad bych měl. A není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí.
1: A my končíme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

nad tarantule nebo co? Pamiňte o mého

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Roztroušenou sklerózu spouští virus Epsteina-Barrové. Vědci nově potvrdili, že infekce mění chování imunitních buněk, které pak omylem napadají nervovou tkáň v mozku. Objev otevírá cestu k vývoji vakcín a cílené léčby této nemoci. Plán na netradiční přepravu přes řeku Moravu a v Norov na Hodonínsku nebude. Kraj totiž projekt transbordéru zrušil.
3: Stavba samotná měla svou jedinečností zatraktivnit oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýšit povědomí o celém příhraničním regionu. Jenže před půl rokem nic takového na místě politici neodhalili. Kámen nepoklepali a naopak slavnostně poklepali teprve stavbu. A to konkrétně nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka transbordéru, tedy lanovky s pohonem vlastní síly, za odhadovaných 57 milionů korun, tedy v tichosti skončila v šuplíku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Cety na O2 mají pojízdný mobilní vysílač v upravené dodávce. Základnová stanice dokáže během pár hodin zajistit signál i internet v místech postižených výpadkem, přírodní katastrofou nebo blackoutem. Řešení je první svého druhu v Česku. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: První Big Beat u nás. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na břehy řeky Sázavy.
4: Sázava je nádherná řeka, kterou vodáci milují, a to tak, že ve Zruči nad Sázavou je muzeum vodáctví. A proč jsem vybral tip na výlet právě toto městečko? Na zámku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních. Zručský zámek je původně gotický hrad rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční sídlo. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm také sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované nejen řece, ale i panenkám a dalším hračkám nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví. Přijet můžete i po kolejích od Prahy přes Čerčany nebo Kutné hory. A ještě rarita v návaznosti na posázavský Pacifik je, že na trati z Prahy do Vraného nad Vltavou zkoušel František Křižík svůj dvounápravový akumulátorový železniční vůz. Provoz tímto obvyklým vozidlem byl zajišťován do roku 1899 na trase Nusle Měchenice a dobíjecí stanice byly na Zbraslavi a v Nuslích, takže nic nového na kolejích.
3: Herečka a diplomatka Magda Vašáriová na letošním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme cenu prezidenta této přehlídky. Pořadatelé na její počest uvedou film Jure Jakobiska Vtáčkovi a siroty a blázni z roku 1969. Akce se uskuteční od 3. do 11. června. Ponese se v duchu dvou výročí. Organizátoři si připomenou 80 let od konání prvního ročníku a zároveň půjde o jubilejní 60. ročník. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
1: Life and Cloud je přesně tím typem živáku, u jehož poslechu si říkáte sakra, tam bych chtěl být. Ano, vzpomínám, jak tohle dvojalbum a tehdy v roce 1993 ještě také VHSka, videokazety vyšly, přesně tohle mě i moje přátelé napadlo. Bubnoval tu Randy Castillo, bohužel již nežijící, muzikant s indiánskými kořeny, na basu hrál Mike Innes, současný basista Alice in Chains a tu velkou kytarovou parádu tu předváděl tehdy ještě holobravý Zakk Wylde. Nahrávalo se během amerického turné k veleúspěšnému albu No More Tears a třeba zrovna následující skladba Barka the Moon právě takhle zazněla 16. srpna roku 1992 v Orlando aréně na Floridě.

0: koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: No a to už byl téměř závěr živáku Life and Cloud. Přeci jenom nabídli jsme vám jeho průřez, ale tehdy 15. listopadu roku 1992 v Kalifornii v Pacific Theatru se stalo do té doby něco v podstatě nemožného a v ten okamžik neuvěřitelného. Ozzy na pódium přizval své bývalé spoluhráče Tonyho Iommiho, Geezera Butlera a Billa Warda a takhle tam spolu vystřihli docela první píseň z jejich prvního alba, což byl okamžik, kdy se, jak praví moudré encyklopedie, zrodil heavy metal.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Bítová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Vítová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Pivovary v Česku loni uvařili 20 milionů hektolitrů piva, meziročně o 4% méně. Stojí zatím obecně nižší konzumace alkoholu i slabší export. Galerie Lázně Liberec vystavuje skici a další artefakty z filmu nominovaného na Oscara. Výstava z dílny irského studia Cartoon Saloon je v Česku k vidění poprvé a tentokrát jde o animovaný snímek Vlkochodci.
9: Většina artefaktů, které vznikají během výroby nebo vývoje animovaných filmů, většinou mizí nebo se prostě skartují, ničí, takže toto jsou celá poměrně vzácné věci. To Cartoon Saloon studio definuje evropskou animaci posledních 20 let, je to opravdu hodně specifické. Specifický výtvarný žánr a jsou zároveň hodně specifický právě v tom, že všechno, co je možné, tak kreslí ručně, malují a minimálně k tomu využívají počítačové techniky, což je v dnešní době už vlastně taková vzácnost.
8: Před 25 lety odstartoval do vesmíru vůbec první turista Američan Dennis Tito, letěl na ISS na palubě ruského Sojuzu. Stal se prvním člověkem, který si cestu do kosmu zaplatil z vlastních prostředků a otevřel éru soukromých letů do vesmíru. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: 8 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na Radio Beat Jirka Rogl. No a vy jste jistě poznali, že tahle hodina bude patřit Stounům, kdy se mimochodem všichni těšíme na jejich docela nové album. Vyjde teď 10. července, no a teď jsme se s nimi vrátili do roku 1999, kdy jsme si mohli coby novinku pořídit jejich živé album nazvané No Security. To bylo nahráváno na světovém turné Bridges to Babylon Tour v letech 1997 až 98 na několika místech, no a zrovínka následující a překvapivě hned na začátek takto zařazená klasika Gimme Shelter, tak to zazněla 25. října roku 97 v Capitol Theatru v Port Chesteru, no a Micku Jaggerovi tu sekunduje tak jako na celém tom tehdejším turné Liza Fisher.

0: We're going to have a little guest spot here. We're doing one called Memory Motel.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Fire.
1: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
2: No a Víťák Lemoun nám napsal: ahoj Jirko, tenhle koncert jsem viděl na DVDčku a od té doby miluji Elizabeth Fisher. Ano, právě tahle newyorská zpěvačka tu s Mikem tak krásně vystřihla píseň Gimme Shelter. No a právě tenhle koncert, který společně posloucháme, je plný zajímavých a i mnohdy hvězdných hostů, a tak třeba píseň Memory Mojo, která před chvílí dozněla, si tu pohostinsky zahrál a zaspíval sám Dave Matthews, a v té následující to bude zase legendární americký bluesový kytarista a zpěvák Taj Mahal.

0: Josh Redman.
1: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
2: No a na živém albu No Security, tedy tom, které právě teď společně posloucháme a užíváme si ho, můžeme slyšet klasickou, zde již pár let čtyřčlennou sestavu Rolling Stones, tedy Micka Jaggera, Keitha Richardse, Rona Wooda a Charlieho Wattse, doplněnou již neodmyslitelným basistou Darylem Jonesem a mnoha dalšími muzikanty. A jednotlivé písně jsou zde zaznamenány ze zastávek tehdejšího turné v Norimberku, Buenos Aires, St. Louis a nebo také v holandském Amsterdamu, kde právě takhle 6. července roku 1998 zazněla přímo legendární skladba Sister Morphine.

0: Fanoušci jsou ještě nenasytní, nicméně nám ten koncert tady už takhle tím přídavkem končí a máme tu závěr hodiny a s ním tedy nějaké ty vaše pozvánky, které samozřejmě i dnes můžete posílat na všechny známé kontakty. A třeba tady hned se píše: ahoj, zveme všechny dnes 9.5. do Uhřínova pod Deštnou, kde od 19 hodin zahraje kapela 4 vaty, tohle nám poslal Jirka. Pak se nám tu píše: dnes v sobotu, taktéž 9.5. vystoupí v litovelském Shotty Rock klubu od 20 hodin domácí kapela Na vlastní nebezpečí. Čeká vás tak opět skvělý punk rockový dýchánek, který byste si neměli nechat ujít. Srdečně zveme všechny výťáky, Šoty a Drát podepsáni. A do třetice, a tohle bude asi velká paráda, bych řekl dobrý den všem v rádiu. Posílám víkendovou pozvánku pro fanoušky Beatu. Zvu vás na hudební festival Music Live ve Valu u Dobrušky, kde dnes v sobotu 9. května zahrají legendy ETC a Oceán. Dále pak The Complication, The Agony, Antietr a Reflections of Karma také. Ano, tam hraje Maťo Mišík, velká paráda. Start v 15 hodin, přijeďte si to k nám užít, bude to super.
1: Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
2: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
3: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
2: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Další.
7: Tak, co pak vás k nám přivádí?
8: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
7: Ukažte. Aha.
8: Je to vážné?
7: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
8: Co to je?
7: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
9: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin na Rádiu Beat.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám u guláše přeji Pepa Lábus. Zrekonstruované informační centrum vojenských lesů a statků v Ralsku na Českolipsku nabízí spoustu zážitků. Můžeme tam zbystřit smysly, balancovat na kládě nebo si vyzkoušet, jak se cítí třeba liška schovaná v duté kládě. Centrum v osadě Hračany slouží turistům v oblasti, je dobrým výchozím místem pro pěší i cyklový lety a nabízí i programy pro školy. Po skoro 20 letech provozu ale potřebovalo modernizaci. Blíží nám je lesní pedagog Jan Kobr.
12: Zaměřili jsme se teda na vojenskou historii, zaměřili jsme se ale i na historii jako těžební, protože celý Ralsko je poměrně nerostně bohatý. No a samozřejmě se tam přesouváme i k současnosti a k tomu, co lesník dneska vlastně v té krajině dělá. Můžete tam najít dvě úplné novinky. Je to 3D model téhle naší krajiny, na který si můžou návštěvníci promítnout různý druhy map. A potom tady máme takzvaný noční les, což je 270-stupňový kino.
11: Pořadatelé květnové vzpomínkové akce k uctění československého protinacistického odboje slibují vystavení originálního vozu, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát. Akci k uctění památky památky operace Anthropoid a domácího odboje bude pořádat městská část Praha 8. Heidrichův Mercedes bude k vidění v kulturním domě vlády. Dvoudenní program nabídne ve dnech 22. a 23. května přednášky historiků, křest knihy i ukázky techniky. Historická hodnota vystaveného vozu je podle odborníků výjimečná. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Beat.
10: Rádio Beat. Klasik rock.
6: Guten Abend miteinander und herzlich willkommen im Festhalle Bern. Benvenuto Italia. Bonsoir, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir des amis de longue date. Good evening, sit back, relax, and make yourself comfortable to enjoy an evening with Jethro Tull!

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: 10:50 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a vy jste jak jinak než poznali, že tahle hodina patří Jethro Tull a nemáme tu od nich živák jen tak lidajaký, ale rovnou ten úplně nejslavnější a nejzásadnější, jimž je bezesporu dvojalbum Bursting Out z roku 1978. Bylo nahráno na různých místech během evropského turné k albu Heavy Horses v květnu a červnu zmíněného roku a koncert pokračuje skladbou jménem Sweet Dream.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.
0: A one, two, three, two, two.

0: you.
1: Karín, jak máte? Na buď se jste byli, tak jdeme na to. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
2: Já se musím přiznat, že jsem si zrovna úplně nedávno tohle album, které posloucháme, pořídil na dvoj LPčku, a to tedy za velice rozumný peníz. Ten obal je už tedy takový lehce jetý, ale hraje to úžasně, nádherně. Vzpomínám si taky, že tohle album bylo vydáno prvně na CDčku a bylo kratší o 3 skladby, a to zkrátka proto, aby se vešlo jenom na jedno CDčko, a v roce 2004 pak ale už vyšla remasterovaná digitální verze toho původního dvojalba, a to už bylo na 2 CD, takže tam už je všechno v pořádku. No a protože tahle kolekce má 91 minut a 2 vteřiny, no tak nebylo úplně snadné to zredukovat takhle na tu hodinku, tak vybírám to, co mě třeba se z téhle desky nejvíc líbí, nebo co mi přijde nejzásadnější. No a mezi právě tuhle nádheru patří rozhodně i tenhle krásný medley s takovou hodně dominantní flétnou Iana Andersona.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: No a my si užíváme dvojalbum Bursting Out, první živé album Jethro Tull, to, které bylo nahráno na různých místech během evropského turné k albu Heavy Horses v roce 1978. Ovšem není docela jisté, kde byla která stopa, která píseň nahrána. No a koukám, že nám někdo volá na to naše číslo 210 32 33 34, tak si poslechneme, co má na srdci.
2: Ahoj Jirko, tady je Luboš. Prosím tě, mám takový dotaz, když slyším živák,
1: ano.
2: Napadne mě Woodstock.
1: Ano.
2: Není to jedna kapela, není to jedno LPčko a moje otázka zní, prošvih jsem ho, nebo se ho dočkám, nebo aci tečky.
1: Jo, hele, nedočkáš kvůli tomu, že my vždycky tomu Woodstocku v létě věnujeme celý víkend, hrajeme celý Woodstock, víš, takže to by bylo teďka
2: zbytečný. Mlčím, nic neříkám, jsem
1: no.
2: když si toho všimnu, že to bude, tak si ho nenechám ujít.
1: No je to vždycky v tom stejném termínu, jako byl ten původní, tak si to někde najdi, kdy byl, to je nějaký srpen začátek a tam vždycky dva nebo tři dny hrajeme jenom Woodstock celý. Každý rok.
2: Dobrá, děkuju moc, sice nejsem úplně spokojený, ale děláš, co můžeš.
1: Ale měj se hezky, ahoj.
2: Taky ahoj.

0: 3 dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Na Beatu.
1: No a protože já tu veškerou tu vaší korespondenci pilně pročítám a poctivě, a když je třeba, tak odpovím, tak na studio zavináč radio.cz nám dorazil třeba tenhle mailík. Ahoj Jirko, dnes jsem si trochu pospala, ale probuzení bylo krásné. Nejdřív Rolling Stones a teď milovaný Jethro Tull. Staré LPčko Živák, právě Jethro Tull, mi pár roku zpátky věnoval k mé obrovské radosti kamarád a mám ho ve sbírce jako největší poklad. Díky moc za skvělý prodloužený víkend, užívám si každou hodinu, výběr kapel nemá chybu. Hezký víkend tobě i všem víťákům, Katka, Olomouc.

0: ještě vytleskávají diváci přídavek, ale my už tu žádný na beatu mít nebudeme, protože se nám blíží přelom hodiny a můžu vám slíbit, že v té následující nás čeká opravdu velká specialita, taková trošku výjimečná bude ta hodinka. Nicméně mám tu další pozvánku, které klidně můžete posílat na všechny ty známé kontakty. No, úplně nejlepší je namluvit je do té naší apky a za to zatím dnes tedy ještě nikdo neudělal, tak tedy přečtu takovou pěkně tedy jenom psanou. Milé rockerky a rockeři, i dnes 9.5. pokračuje v Karlových Varech rockový festival Letňák žije, přímo v areálu letního kina. Určitě přijďte a vezměte si sebou beatové mikiny s břichem i bez břicha, je chladno. Program je už od 10 dopoledne a to až do půlnoci. Každý si může vybrat svůj šálek roku. Děkuji, Líba.
1: A teď trochu z jiného soudku.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Roztroušenou sklerózu spouští virus Epsteina-Barrové. Vědci nově potvrdili, že infekce mění chování imunitních buněk, které pak omylem napadají nervovou tkáň v mozku. Objev otevírá cestu k vývoji vakcín a cílené léčby této nemoci. Plán na netradiční přepravu přes řeku Moravu a v Norov na Hodonínsku nebude. Kraj totiž projekt transbordéru zrušil.
3: Stavba samotná měla svou jedinečností zatraktivnit oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýšit povědomí o celém příhraničním regionu. Jenže před půl rokem nic takového na místě politici neodhalili. Kámen nepoklepali a naopak slavnostně poklepali teprve stavbu. A to konkrétně nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka transbordéru, tedy lanovky s pohonem vlastní síly, za odhadovaných 57 milionů korun, tedy v tichosti skončila v šuplíku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: CETI na O2 mají pojízdný mobilní vysílač v upravené dodávce. Základnová stanice dokáže během pár hodin zajistit signál i internet v místech postižených výpadkem, přírodní katastrofou nebo blackoutem. Řešení je první svého druhu v Česku. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
1: Classic rock.
4: You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

0: Koncerty, na których prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: 11:07 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a když jsem řekl, že tahle hodina bude speciální, nebylo to jenom proto, že tu bude jistě k radosti mnohých z vás znít muzika Kiss, ale dáme si ukázku hned z těch tří legendárních živáků Alive. Tím jsme začali, tím s tím vykřičníkem, a budeme pokračovat, pak přijde na řadu Alive 2 a nakonec ta 90-ková odmaskovaná trojka. Teď jsme ale ještě v roce 1975 a užíváme si Alive, což je tedy první živé album Kiss, které je považováno za jejich průlomové, ale zároveň je tak nějak jako všeobecně považováno za mezník či milník ve vydávání živých alb vůbec. Vyšlo 10. září roku 1975, no a takhle pěkně to hraje celé.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a Šupk Alive dvojce, kde já sám musím říct, že tohle koncertní dvojalbum z roku 1977 bylo pro mě osobně úplně prvním setkáním s muzikou Kiss a měl jsem pak trošku problém s tím, když jsem ty zde s patřičnou jakou dávkou energie odehrané písně slyšel v těch učesanějších původních studiových verzích, tak jak zní na albech. Kiss tu hrají stále v klasické sestavě Simon, Stanley, Chris a Frehley a ani zde na začátku nechybí zvolání. Chtěli jste to nejlepší, máte to nejlepší.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to! Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
2: Koncertní album Alive 2, které si právě společně tady na Beatu pěkně užíváme, vyšlo roku 1977 a navazuje na úspěch toho dnes již před chvílí právě hudebně citovaného koncertního alba Alive, nebo Alive 1, chcete-li, toho z roku 1975. Na Alive 2 čerpala skupina písně ze tří studiových alb, jimiž byl Destroyer, Rock'n'Roll Over a Love Gun, a tohle album získalo obrovský ohlas fanoušků i kritiky a dosáhlo na 7. místo v tom věhlasném žebříčku Billboard 200. Z alba je cítit rocková atmosféra těch živých koncertů a navíc obsahuje i hutně znějící melodie, by se dalo říct, těch hitů, jako Detroit Rock City, to už jsme poslouchali, Shock Me je tam třeba také, a nebo tahle krásná, taková má oblíbená píseň, nebo jedna z oblíbených již je ta s názvem Colin Ductrow.

0: Ve studiu jsou skvělí. Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: No, my poskočíme až do roku 1993, k té, jak jsem už říkal, odmaskované Alive trojce. To já mám osobně moc rád, má krásný zvuk, sound. A je mi líto, že jsem zrovna v té době tedy Kiss ještě neměl možnost vidět naživo, takhle právě, když byli v plné síle, kromě té dvojice, tedy Stanley Simmons, kapelu doplňoval skvělý Bruce Kulick, solový kytarista, no a bubnoval Eric Singer, tedy i poslední bubeník Kiss, jenom to bylo tedy bez těch masek, byl to tehdy ještě blondiák jediný v té kapele. No a zase si dáme jakový průřez z téhle desky, která mimochodem má tedy, pokud jste si ji třeba pořídili na CDčku, tak má pouhých v úvozovkách 66 minut a 53 vteřin, tak se vyjde krásně na jedno CDčko. No a to celé, to začíná právě takhle.

0: Koncerty, na kterých prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: No já zase koukám, co pak nám pěkného píšete a tady třeba ahoj Víte, ahoj Jirko, skvělej víkend, při takový muzice se i dobře maká, jen tak houšť. Díky moc, zdravím z jihu Čech, Ondřej, Beatu zdar a Jarda, tak ten zase napsal vzkaz. Ahoj Jirko, kde je Loša? Ten musí být v sedmém nebi, ano, v Liberci musí být dnes. Spousta radosti z téhle hodiny, minimálně Lošu zdravíme. No a zatím teda se divím, že se ještě neozvali taviči, kteří vždycky posílají SMSky buď se vzkazem vnuť tam kys, případně následně díky za kys.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na břehy řeky Sázavy.
3: Sázava je nádherná řeka, kterou vodáci milují, a to tak, že ve Zruči nad Sázavou je muzeum vodáctví. A proč jsem vybral tip na výlet právě toto městečko? Na zámku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních. Zručský zámek je původně gotický hrad rodu Kolovratů, přestavěný v polovině 16. století na renesanční sídlo. Na konci 19. století prošel novogotickou přestavbou. Od roku 1948 v něm také sídlí radnice. Jsou v něm také expozice věnované nejen řece, ale i panenkám a dalším hračkám nebo regionální muzeum zaměřené na obuvnictví. Přijet můžete i po kolejích od Prahy přes Čerčany nebo Kutné hory. A ještě rarita v návaznosti na posázavský Pacifik je, že na trati z Prahy do Vraného nad Vltavou zkoušel František Křižík svůj dvounápravový akumulátorový železniční vůz. Provoz tímto neobvyklým vozidlem byl zajišťován do roku 1899 na trase Nusle Měchenice a dobíjecí stanice byly na Zbraslavi a v Nuslích, takže nic nového na kolejích.
2: Herečka diplomatka Magda Vašáriová na letošním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme cenu prezidenta této přehlídky. Pořadatelé na její počest uvedou film Jureje Jakobiska Vtáčkovi a Siroty a blázni z roku 1969. Akce se uskuteční od 3. do 11. července. Ponese se v duchu dvou výročí. Organizátoři si připomenou 80 let od konání prvního ročníku a zároveň půjde o jubilejní 60. ročník. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Tři dny těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Na Beatu.
4: 4:50 je tu, co kecám, 5:12. Je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl, no a my po té procházce třemi legendárními živáky Kiss trochu zjemníme, a když vám řeknu, že to následující živé, to by jinak dnes ani o tomto víkendu nešlo, živé album nese název One The Night, hned zvoláte hurá, tahle hodina bude patřit Marku Knopflerovi a Dire Straits, přesně tak, vracíme se do roku 1993 a dokonce nám to vychází na 10. květen, tedy zítřek. A protože tahle deska už vyšla v době, kdy královal formát CD, má v úvozovkách pouhých 45 minut a 57 vteřin, tak z ní toho stihneme, myslím, docela dost. Takhle to začíná.

0: Koncerty, na kterých prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: One The Night, tedy koncertní album Dire Straits, které právě teď společně posloucháme a které vyšlo v roce 1993, zachycuje tuhle kapelu na vrcholu její koncertní formy, a to během rozsáhlého turné k tehdejšímu albu On Every Street. Takto zpětně se nám to může jevit tak, že v době svého vydání šlo vlastně o rozloučení s jednou z nejúspěšnějších rokových kapel 80. let, protože Dire Straits už krátce poté prakticky ukončili činnost. Pokračujeme s přímo shakespearovským tématem o milencích z Verony, ano, Romeo a Julie, či po anglicku Romeo and Juliet, se tahle zde více než 10-minutová skladba jmenuje...

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Album On The Night, které společně posloucháme a představujeme si, jak by bylo úžasné být právě na tomhle koncertě, bylo nahráno v květnu roku 1992 v něm ve Francii a na stadionu v Rotterdamu v Nizozemsku, v Holandsku, kdy pro tohle album byly nahrány i koncerty v Paříži, ale ty nakonec nebyly pro finální výsledný záznam, tedy ten, jak ho slyšíme zde, použity. Všechny tyhle koncerty byly součástí tehdejšího turné On Every Street Tour, které zahrnovalo 216 koncertů v Evropě, Severní Americe a Austrálii a prodalo se tehdy přes 7 milionů vstupenek.

0: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: No a já teď ještě dodám, že spoluautorem téhle vám dobře známé písně, která právě teď dozněla, ano, Money for Nothing, je její tedy název, je kromě samotného Marka Knopflera i sám Sting. No, povedla se jim chlapcům, to se musí nechat. A skvělá je i ta zde závěrečná, a to přímo titulní z legendárního alba Brothers in Arms. No a pak nás zase čeká krátká přestavba pódia, čili stage, a pak zase trošku změníme žánr. To se ale nechte překvapit.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Zrekonstruované informační centrum vojenských lesů a statků v Ralsku na Českolipsku nabízí spoustu zážitků. Můžeme tam zbystřit smysly, balancovat na kládě nebo si vyzkoušet, jak se cítí třeba liška schovaná v duté kládě. Centrum v osadě Hračany slouží turistům v oblasti, je dobrým výchozím místem pro pěší i cyklový lety a nabízí i programy pro školy. Po skoro 20 letech provozu ale potřebovalo modernizaci. Blíží nám je lesní pedagog Jan Kobr.
3: Zaměřili jsme se teda na vojenskou historii, zaměřili jsme se ale i na historii jako těžební, protože celý Ralsko je poměrně nerostně bohatý. No a samozřejmě se tam přesouváme i k současnosti a k tomu, co lesník dneska vlastně v té krajině dělá. Můžete tam najít dvě úplné novinky. Je to 3D model téhle naší krajiny, na který si můžou návštěvníci promítnout různý druhy map. A potom tady máme takzvaný noční les, což je 270-stupňový kino.
2: Pořadatelé květnové vzpomínkové akce k uctění československého protinacistického odboje slibují vystavení originálního vozu, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát. Akci k uctění památky operace Anthropoid a domácího odboje bude pořádat městská část Praha 8. Heydrichův Mercedes bude k vidění v kulturním domě Vládlí. Dvoudenní program nabídne ve dnech 22. a 23. května přednášky historiků, křest knihy i ukázky techniky. Historická hodnota vystaveného vozu je podle odborníků výjimečná. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: Kelínek má ten. Na budce jste byli? Tak jdeme na to. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
1: Celý tenhle prodloužený víkend, přátelé, je vlastně takový velký koncertní mejdan, takový obrovský světový festák. No a já tak jakoby soukromně nebo osobně doháním ty resty, jak se málo kdy na ty koncerty dostanu, tak si aspoň teď užívám. Doufám, že si užíváte se mnou. Je 14 hodin a 11 minut. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kohout. No a asi jste si povšimli, že tahle koncertní hodinka nebo tento čas bude patřit kapele Deep Purple. A my si budeme hrát z živýho alba Made in Europe, který kapela vydala v roce 1976. A je to album nahraný v poslední den koncertů v dubnu 1975, předtím, než kapelu opustil Richie Blackmore. Bylo vydáno tedy v listopadu 1976 po rozpadu kapely. Je to třetí živý album kapely Deep Purple. Snažili se dosáhnout stejného úspěchu jako s albem Made in Japan z roku 1972, odtud tedy název Made in Europe, jo? Ale komerčně se mu to tak dobře nedařilo jako tomu albu Made in Japan. V každém případě samozřejmě se prodávalo a je to úžasná muzika. Takže teď už zase nebudu vůbec rušit, pojďme se ponořit do atmosféry koncertu Deep Purple. Mystery si zahrajem, nebo Lady Double Dealer, nebo You Fool No One. To jsou tři pecky, které teď pěkně za sebou zazní.

0: Těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Na Beatu.
1: Před samým koncem skladby You Fool No One jsme slyšeli úžasný solo na bicí, hrál Ian Paice. Hrajeme si z alba Made in Europe, který vyšlo v roce 1976 a písně byly pozbírány z koncertů z roku 1975. Konkrétně tohleto album tedy obsahuje pecky nahrané na koncertech 4. dubna v rakouském Grazu, 5. dubna v německém Saarbrückenu, 7. dubna 1975 v Palais de Sports v Paříži, ve francouzském studiu Rolling Stones Mobile Studio. Můžu vám jenom prozradit, že tohle album bylo i studiově editováno, to znamená, byly tam přinahraný různý potlesky davu a tak dále a tak dále. To prozrazuje i smyčka, která byla použita, co se týče tedy toho potlesku, kde se několikrát takhle opakuje stejný pískající fanoušek během poslední nahrávky Stormbringer. Tak to bylo jenom tak prozrazený, že je to mírně upraveno střihem, ano, jinak ale ty nahrávky jsou samozřejmě autentický. No tak zrovna píseň Stormbringer mám naplánovanou na následující chvíle, no a jistě ještě si rádi poslechnete z týhletý nahrávky živý provedení nejslavnější sad skladby Deep Purple, Smoke on the Water, tak tady to máte.

0: na kterých prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: Tak to byl podstatný vzorek písní z alba Made in Europe z roku 1976. Ještě zbývá chvilička, doplním slavnou skladbou Hush, ale verze 88, tedy live verze 88, což znamená, že tahle tapecka v téhle podobě, tedy na albu Made in Europe, není. Ta je z 88. roku. To jenom tak pro doplnění tady ty nádherný koncertní hodinky kapely Deep Purple. Ještě vám řeknu, v jakém složení kapela tehda koncertovala a taktéž tedy logicky nahrála tohle album. Richie Blackmore, kytary, David Coverdale, zpěv, Glenn Hughes, baskytara, John Lord, varhany a už zmiňovaný Ian Paice na bicí. Slyšeli jsme to krásný jeho solo. No a my si tady pustíme Hush, živou nahrávku z roku 1988 a jdeme na další koncert, přátelé. Skvělej!

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Roztroušenou sklerózu spouští virus Epsteina-Barrové. Vědci nově potvrdili, že infekce mění chování imunitních buněk, které pak omylem napadají nervovou tkáň v mozku. Objev otevírá cestu k vývoji vakcín a cílené léčby této nemoci. Plán na netradiční přepravu přes řeku Moravu a v Norov na Hodonínsku nebude. Kraj totiž projekt transbordéru zrušil.
3: Stavba samotná měla svou jedinečností zatraktivnit oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýšit povědomí o celém příhraničním regionu. Jenže před půl rokem nic takového na místě politici neodhalili. Kámen nepoklepali a naopak slavnostně poklepali teprve stavbu. A to konkrétně nové lávky pro pěší a cyklisty. Myšlenka transbordéru, tedy lanovky s pohonem vlastní síly, za odhadovaných 57 milionů korun, tedy v tichosti skončila v šuplíku. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: CETI na O2 mají pojízdný mobilní vysílač v upravené dodávce. Základnová stanice dokáže během pár hodin zajistit signál i internet v místech postižených výpadkem, přírodní katastrofou nebo blackoutem. Řešení je první svého druhu v Česku. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: co? Ty nejlepší živáky rockové historie nadpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a já myslím, že podle muziky jste asi poznali, kdo bude koncertovat následující hodinu. No jasně, Michal Pavlíček, nahrávka Michal Pavlíček, Beatová syn slávy z roku 2006. To byl obrovský koncert, kde kromě Michala vystoupila spousta jeho hostů, jako třeba Tomáš Hájíček, toho jsme slyšeli hned tady v úvodní skladbě, tedy ve skladbě Stromboli. Taky Matěj Rupert, Vojta Dyk, Jana Koupková, Monika Načeva, Kamil Střihavka, Václav Neubarta, Vildačok a mnoho dalších, třeba dívčí voice band Bréci. Název se mi strašně líbí. Tak pojďme do dalších písní, pojďme se ponořit do atmosféry hudby Michala a Pavlíčka. Já si nemůžu pomoct, mně ten Michal Pavlíček připadá díky té své muzice, která je taková avantgardní, progresivní, že je to takovej český Frank Zappa. No, třeba se na mě naštve, třeba ne. V každém případě jdeme do dalších pecek z tohoto úžasného koncertu. Jo, já se mám, že jo, da přítel můj, známe, že jo. Člověk bez talentu anebo rány, což byla píseň, na který spolupracoval Michal Pavlíček se Zuzanou, se Zuzanou Michnovou, tak.
2: Jiří Rubeš, Matěj Rupert.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Děkujem.
1: Kelínek máte? Na budce jste byli? Tak jdeme na to. Prodloužený víkend naživo na Radio Beat.
2: Určitě cítíte stejně jako já, že tenhle ten koncert měl úžasnou atmosféru. Mraky skvělých hvězdných hostů, hlavně především sympatických lidí, sympatických umělců nebo mému srdci blízkých, tak takhle bych to vyjádřil. K tomu chci tady poznamenat pozor, některé ty písně v originále zpívala třeba Zuzana Michnová, teď to zpívá, teď nevím, kdo to byl, ale znělo mi to trošku jako Bára, ale nechci do toho šťourat. Ono hlavně Michal Pavlíček si ty hosty částečně v tom záznamu představuje sám, snažil jsem se to postříhat tak, aby se to tam dostalo, aby to bylo zřetelný, nebo ne stoprocentně, ale co nejzřetelnější, přátelé. Hlavně vnímejte tu muziku, abyste měli pohodovou sobotu, protože ty živáky skutečně stojí za to. Já tady mám dokonce krásný dopis od Olgy, která nám moc fandí. Můžu jenom poznamenat, protože ona mi tady, ona mě, ne že by mě zakázala, ale poprosila mi, Dané, ještě dodatečně prosím můj dopis nezveřejňovat, díky Olga, tak já budu ctít tady to přání Olgy, ale napsala krásnej dopis, nevím, proč ho nechce zveřejnit, vůbec nic není, je to strašně milý, ale dobře, Olgo, nebudu ho tedy číst. No a ta si, což snad můžu poznamenat, si velmi, ale není sama, si velmi pochvaluje tenhle ten prodloužený víkend s těma živákama. No tak já se vám vůbec nedivím, protože já se taky výborně bavím, stejně jako včera, stejně jako dnes a nakonec těším se i na zejtřek. No tak dost k tomu, k této charakteristice a pojďme pokračovat v tom nádherném představení Michala Pavlíčka. Pouštím další písně Sen o koních, tam se Michal svého hosta představí, pokud si dobře pamatuju, Lucrecia Borgia, no a Honička potom ještě, že jo? No tak jdem na to, je to Honička.
3: Viktor Dyk, Vojta Dyk.
4: Dobrý večer, přátelé.

0: Radio B. A to je co?
1: Mramor.
0: Není to spíš něco jako plíseň?
1: Ne, mramor je to.
0: Radko, mramor není barva.
1: Je.
0: A jak vypadá?
1: No takhle.
2: Vysvětlit vám, jakou barvu mají nová limitovaná trika Beatu, to přes éter prostě nejde. Vy musíte vidět. Mrkněte, co vymyslela naše Radka. Nová plísňová...
1: Je to mramor!
2: Aha. Tak mramorová trika najdete na klub.radiobeat.cz.
3: Radio Beat. Takže já bych pozval Lenku Dusilovou.

0: jsou skvělí.
1: Na pódiu jsou ještě lepší.
0: Prodloužený víkend naživo.
1: Na Rádiu Beat.
2: Ano, Michal Pavlíček je ve studiu skvělej a naživo je ještě lepší. To jsme mohli slyšet v písni nebo ve skladbě spíš. Honička, kterou jsme teď slyšeli živě, kdy Michal Pavlíček v skutku prohání svoji kytaru. Koncert Michal Pavlíček, Beatová síň slávy, nebo respektive toto DVDčko, CDčko, no hlavně DVDčko, ano, je to i obrazový záznam, tak to bylo opravdu z roku 2006, ještě připomenu, to byl v skutku nádherný dílo, nádherný záznam, jak jsem řekl, objevilo se tam mraky hostů, může zopakovat v rychlosti Hájíček, Rupert Marešová, Dick Dusilová, Koupková, Načeva, jo, zdravím Janíčku Koupkovou, Načeva, Střihavka, Bára Basiková, Vildačok a další. Ale co musím zvýraznit, nebo zdůraznit spíše, vy jste v mnoha těch nahrávkách, co jsem doposud pouštěl, tak jste slyšeli symfoniák. No, ten byl zřetelný. Tak nakonec Michal rád spolupracuje s tímto velkým orchestrem. Tentokrát ho doprovodil SOCR, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vynikajícím způsobem, co si budeme povídat. Tak jdeme rychle dál. Tady asi Kamil už zazní, veďte. No a dokonce mám dojem dvakrát, ale on nám to zase, Michal, asi prozradí. Jdem na to. V každém případě moje oblíbená od BSP, tedy Baláš, Střihavka, Pavlíček, Holka, čapni draka. Tak jak to znělo živě?
3: Kamil, Střihavka.

0: diváků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
1: Tak, to byl Ježíš a Máří Magdaléna, tedy Kamil Střihavka a Bára Basiková a božská kytara Michala Pavlíčka. Skladba Když

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šumí, tak to na to dlabu.
2: Já ne, hladím čistě v dabu.
3: Jste v místech se slabým FM signálem?
4: Nestrácejte hlavu.
3: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+ je beat

0: takřka kdekoliv. Čistě a bez šumění.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Včera neděle bylo.
4: Včera neděle bylo.
3: Včera byl hezký čas.
4: Včera neděle bylo.
3: Včera neděle bylo.
5: Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
7: V každém případě bude zase
8: Hard and Heavy.
7: Klasika, novinky, rozhovory.
9: Zítra od 8 do půlnoci.
10: Za týden bude zase
9: na Beatu.
11: Víkendový guláš Rádia Beat.
12: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Pivovary v Česku loni uvařili 20 milionů hektolitrů piva, meziročně o 4% méně. Stojí zatím obecně nižší konzumace alkoholu i slabší export. Galerie Lázně Liberec vystavuje skici a další artefakty z filmu nominovaného na Oscara. Výstava z dílny irského studia Cartoon Saloon je v Česku k vidění poprvé a tentokrát jde o animovaný snímek Vlkochodci.
13: Většina artefaktů, které vznikají během výroby nebo vývoje animovaných filmů, většinou mizí nebo se prostě skartují, ničí, takže toto jsou celá poměrně vzácné věci. To Cartoon Saloon studio definuje evropskou animaci posledních 20 let, je to opravdu hodně specifický výtvarný žánr a jsou zároveň hodně specifický právě v tom, že všechno, co je možné, tak kreslí ručně, malují a minimálně k tomu využívají počítačové techniky, což je v dnešní době už vlastně taková vzácnost.
12: Před 25 lety odstartoval do vesmíru vůbec první turista Američan Dennis Tito, letěl na ISS na palubě ruského Sojuzu. Stal se prvním člověkem, který si cestu do kosmu zaplatil z vlastních prostředků a otevřel éru soukromých letů do vesmíru. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
11: Rádio Beat. Classic rock.

0: Všech nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Nabíto.
1: Tak co, přátelé, cítili jste to? No, kafíčko, pivíčko, panáčka, vínečko, roztouženou ženušku po boku, kterou držíte kolem ramen. To je ale doprdele krásné sobotní romantické odpoledne, vidíte. A já vám ho ještě zvýrazním koncertem kapely Eagles. Já jsem vám minulou hodinu říkal, že trošku změníme žánr. Ano, půjdeme z toho hard rocku, metalu do takového country rocku, folk rocku, rocku s kapelou Eagles. S legendární kapelou Eagles, která nahrála, vydala spoustu skvělých, slavných písní, které hejbou světem dodnes, samozřejmě prostřednictvím rádií a vůbec, že si to lidi pouštějí, prostě jedna z nejúspěšnějších kapel, která vůbec vznikla. Tak půjdeme do toho. Já bych vám chtěl říct, z kterého alba si budeme hrát. To album se jmenuje Peklo zamrzlo, tedy Hell Freezes Over. To je druhý živý album kapely Eagles, který vyšlo v roce 1994 a album je prvním, který vyšlo poté, co se Eagles po 14-letý pauze znovu dali dokopy, neboli dohromady, že? Sestava kapely byla stejná jako z éry Lundgren, tedy Glenn Frey, Don Henley, Don Felder, Joe Walsh a Timothy Schmidt. Obsahuje 4 nové studiové skladby a 11 skladeb nahraných živě v dubnu 1994 pro speciál MTV. No a z alba vyšly 2 mainstreamové singly Stop 40, Get Over It a Love Will Keep Us Alive. To jsou takový ty popovější věci. Ale to všechno si tam poslechneme, různý skladby z tohoto živýho alba, který bylo, jak jste slyšeli, živě tedy nahráno. Ale je tam jeden skvost, přátelé, a já vám ten skvost předám za pár okamžiků. Totiž obsahuje tohleto album, tedy album Hell Freezes Over, obsahuje taky akustickou verzi skladby Hotel California.

vidíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: koncerty, na kterých prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: Já myslím, teda aspoň doufám, že jsem vnesl trošku něžnosti a pohody do vašich domovů, do vašich duší. No a pojďme si něco ještě říct o tomhle velice zajímavém živém albu, tedy o albu Peklo zamrzlo, Hell Freeze Over. Název alba odkazuje na citát Dona Henleyho po rozpadu kapely v roce 1980. Henleyho se v rozhovoru zeptali, kdy kapela znovu zhraje spolu. Na což odpověděl, až peklo zamrzne, tedy Hell Freeze Over. No. Glenn Frey v roce 1982, tedy kolega Dona, že jo, spoluhráč, o rozpadu taky řekl, vylučuji možnost, že bychom Eagles dali znovu dohromady. Ale přátelé, všechno v životě se děje jinak, než si člověk představuje. Totiž v roce 1993 nahrálo několik country muzikantů tribute album Eagles s názvem Come On Treat, tedy The Songs of the Eagles. Travis Tritt, jeden z nich, který na albu nahrál cover verzi písně Take It Easy, požádal kapelu, aby se objevila v jeho videoklipu k téhle písni. No a členové kapely souhlasili a bylo to poprvé, co se kapela objevila společně po 13 letech. Po 13, no já jsem zažil i 20, když jsme se s klukama neviděli. A ten, takže mluvíme o Eagles, po 13 letech. O dva měsíce později Frey a Henley objedvali se svým managementem, tedy s lidmi, kteří se o ně vždycky starali, že jo, to je jasný, a rozhodli se, že se znovu dají dohromady. Tak vidíte, když vás inspirují muzikanti, který mají rádi vaši muziku, takhle to řeknou, máte kapelu, pohádáte se, rozpadne se to a tak dále, vaše hudba žije dál, přijdou nějaký muzikanti, udělají takový tribute, tedy cover verze, ještě vás požádají, abyste tam hráli v klipu a donutí vás, vlastně inspirují vás, abyste se dali znovu dohromady, abyste se smířili a dali to znovu dohromady. To je nádhera, to je to soužití lidí a to je to kouzlo té hudby, která lidi dává dohromady. I ty rozháraný, co si budeme povídat. Tak pojďme pokračovat v dalších nahrávkách z alba Hell Freeze Over. No a já vám teď pustím, co vám pustím teďka? Eagles The Last Resort, jasně. No a Take It Easy, to samozřejmě nesmí chybět.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Není nic dokonalejšího než A Perfect Circle. Maynard James Keenan osobně všem vysvětlí, proč je jeho kapela označována za jednu z nejvýraznějších své generace. A Perfect Circle. Dokonalý atmosférický zážitek. Historicky poprvé v České republice. 2. července Praha Forum Karlín. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. A Perfect Circle přiváží Live Nation. Podporuje Radio Beat. Radio Beat.

0: To je co? Ty nejlepší živáky rockové historie nacpané do jednoho playlistu. Prodloužený víkend naživo na Rádiu Beat.
1: No a koncert Eagles na Rádiu Beat pomalu končí, ale přátelé, ještě nás čekají úžasný pecky od týhletý kapely z tohoto alba, který se jmenuje Peklo zamrzlo. Já tady ještě musím znovu zopakovat mistry muzikanty, kteří tohle album nahráli, kteří takhle úžasně živě vystupovali. Tedy Don Henley, zpěv, bicí, akustická kytara, perkuse, Timothy Schmidt, zpěv, baskytara, Glenn Frey, zpěv elektrický a akustický kytary, klavír, klávesy. Vidíte, že všichni jsou takový vlastně multiinstrumentalisti. Dál Don Felder, doprovodný zpěv, elektrická kytara, akustická kytara, steel kytara, mandolína a nakonec Joe Walsh, zpěv, elektrická, akustická kytara, slide kytara a taky varhany. Samozřejmě ještě tam vypomáhala řada doprovodných muzikantů jako hosti, a že jich bylo tedy opravdu, včetně Burbank Philharmonic Orchestra. Takže na téhle živý nahrávce se podílelo mraky muzikantů, vynikajících muzikantů, a podle toho to taky dopadlo. Slíbil jsem skladbu Take It Easy, ta určitě zazní z tohoto koncertu, co si budeme povídat. Tak tím dokončíme tenhle ten úžasný koncert Eagles. No a nakonec dnešního večera, nebo respektive podvečera živých nahrávek, vás čeká opravdu velký nářez. A to se mnou budete souhlasit všichni do jednoho. Nikdo se nezdrží hlasování.

0: Ahoj bíťáci, tady je Zdena Vřeškál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřeškál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail brestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište brestal@atlas.cz.
1: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete

0: pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90. A bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxika.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeji Pepa Lábus, zrekonstruované informační centrum vojenských lesů a statků v Ralsku na Českolipsku nabízí spoustu zážitků. Můžeme tam zbystřit smysly, balancovat na kládě nebo si vyzkoušet, jak se cítí třeba liška schovaná v duté kládě. Centrum v osadě Hračany slouží turistům v oblasti, je dobrým výchozím místem pro pěší i cyklový lety a nabízí i programy pro školy. Po skoro 20 letech provozu ale potřebovalo modernizaci. Blíží nám je lesní pedagog Jan Kobr.
5: Zaměřili jsme se teda na vojenskou historii, zaměřili jsme se ale i na historii jako těžební, protože celý Ralsko je poměrně nerostně bohatý. No a samozřejmě se tam přesouváme i k současnosti a k tomu, co lesník dneska vlastně v té krajině dělá. Můžete tam najít dvě úplné novinky. Je to 3D model téhle naší krajiny, na který si můžou návštěvníci promítnout různý druhy map. A potom tady máme takzvaný noční les, což je 270-stupňový kino.
4: Pořadatelé květnové vzpomínkové akce k uctění československého protinacistického odboje slibují vystavení originálního vozu, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát. Akci k uctění památky operace Anthropoid a domácího odboje bude pořádat městská část Praha 8. Heydrichův Mercedes bude k vidění v kulturním domě vládlí. Dvoudenní program nabídne ve dnech 22. a 23. května přednášky historiků, křest knihy i ukázky techniky. Historická hodnota vystaveného vozu je podle odborníků výjimečná. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Na pódiu jsou ještě lepší. Prodloužený víkend naživo. Na Rádiu Beat.
1: No tak uznejte, že poslední hodinka dnešních živáků bude v dobrých rukou. No, slyšeli jsme Thunderstruck, tak kapely AC/DC, no a my si budeme hrát z jejich živýho alba. Já se k němu ještě za chvilinku dostanu. Jenom ještě k dnešním vašim reakcím, k různým těm hodinkám. Dane, udělal si mi radost puštěním živáků kytaristy Michala Pavlíčka. No, já vůbec jsem rád, že vám dělám radost, to jako bez vší ironie. Ahoj, já jen bych rád popřál Rádiu Beat, jen to nej, mám všechny moc rád a Judasy moc. Přeji jen to nej, Roman Dvorský, čus chlape, budu tě poslouchat furt, děkuju moc. VHS, kazetu Judas Priest, Feel for Life, 1986, Life in Texas, jsme měli doma koncert z roku, když jsem se narodil, když mi bylo tak 10 až 15, tak jsem ji viděl fakt hodněkrát, díky, dneska se to poslouchá stejně dobře jako tenkrát, napsal kdosi, ale milej vzkaz, musím pochválit za výběr playlistu na živo kapely Judas Priest, naprosto boží, Robert. Tak, tolik z tohoto těch vzkazů je mnohem víc a víc, ale fakt nemáme čas, budeme teď poslouchat samozřejmě AC/DC, tak jak jsem říkal, připomenu tu desku, s který hrajem, teď už pecky jedna za druhou. Shoot the Trail je ta první.

0: Radio Beat.
1: You guys are great. We got somebody.

Rádio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: těch nejživáků. Prodloužený víkend naživo. Na Beatu.
1: AC/DC Live, živý album kapely AC/DC, který vyšlo v roce 1992. Album bylo vydáno taky ve formě dvojalba, který se jmenovalo Live 2 CD Collector's Edition. Ve stejném roce taky vyšel videozáznam Live and Donington. No, zkrátka, ty největší hity AC/DC jsou na tomto projektu, na téhle nahrávce. Já vím, že mě nebude stačit hodina, tak už tady, přátelé, dumám, kterou skvělou pecku vyhodím ve prospěch jiný skvělý pecky od AC/DC, ale já myslím, že to nějak se s tím zkrátka poperu, protože co pecka to hit, to je u AC/DC de facto jakoby daný. Tak, abych dlouho nemluvil, protože pak bych zdržoval, pojďme rovnou hrát, tak teď mám připravenu třeba skladbu Who Made Who a pak se uvidí, co budu muset vyhodit a co ne.

0: hity, na kterých prostě chcete být. Prodloužený víkend naživo. Na rádiu Beat.
1: Mnozí z nás viděli AC/DC naživo, mnozí z nás viděli různý záznamy z koncertu AC/DC. Vždycky to byl neskutečný nářez, ale je pravda, že ty svoje velký hity hrály s obrovskou energií, stejně tak na studiovkách, tak ještě o to trošku víc na těch živých nahrávkách. Proč o tom takhle mluvím? Protože já jsem teď se probíral, abych to stihnul do konce téhle hodiny, než nastoupí Radek se svou rokovou pípou, tak abych to stihnul, abych mu neubíral čas. Tak jsem na té živý nahrávce AC/DC Live z roku 1992, s který si hrajem, našel dva unikáty, přátelé. Totiž skladbu Jailbreak, která je ovšem koncertně prodloužena na 14 minut a potom velký hit High Voltage, který je prodloužený na 10 minut, ano. Takže nám to dá tu výplň do konce té poslední hodiny dnešní, ale je to luxusní nahrávka. Jsou to v podstatě takový ty skvosty, který v těch záznamech, když se na něco díváte, na nějaký sestřih, že jo, živých koncertů AC/DC, tak se to tam nedává kvůli té dílce, ale Radio Beat to pustí úplně všechno, hlavně, že je to skvělý. A tohle je fakt skvělý. Takže na závěr koncertu kapely AC/DC, Jailbreak, 14-minutová verze a High Voltage hned zatím, která je 10-minutová a pak už rocková pípa s Radkem a já se na vás budu těšit zase zítra odpoledne. Zase si budeme hrát skvělý živáky. Tak, krásný zbytek soboty vám přeje Dan Kohout. Mějte se hezky, čau.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
3: Pohodový sobotní večer všem bíťačkám, bíťákům a samozřejmě i bíťatům přeje ze své oblíbené pozice za výčepním pultem Radek Lajtl. No a protože je sobota, pár minut po 19. hodině, tak v této chvíli nemůžu udělat nic jiného, než opět naplno roztočit naši rockovou pípu. Vaše přání, nápady a tipy na to, co bych měl zařadit do dnešního playlistu, mi posílejte tak, jak už jste zvyklí, tedy SMS-kou na 720 001 222 anebo na mailovou adresu studio@radiobeat.cz. Na lince 210 32 33 34 si o tom všem můžeme popovídat, no a já pak vaše hudební přání připravím a pošlu do éteru. Stejně jako teď na úvod kapelu Queensryche.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na úvod dnešní rockové pípy se mi tady sešla dvě přání k narozeninám. Jedno je takové méně obvyklé a to druhé, řekněme, klasické. Tak začneme tím méně obvyklým. Zdravím rádio Beat a všechny posluchače. Ráda bych nechala zahrát k narozeninám mému chlapci, řečenému mladý švestka, který pochází z kraje, kde se země dotýká slunce a vzduch je protchnutý vůní hroznů. Jeho oblíbené Gamma Ray mu posílá a vše nejlepší přeje jeho tajná ctitelka. Paneo, tak snad si mladý švestka poslechne ten hudební dárek, no a třeba přijde na to, kdo je ta jeho tajná ctitelka.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No a to druhé narozeninové přání, to je tradiční. No a budeme hrát padesátku od Vysáčů. A proč padesátku? No, protože rocker Petr Štrouf z Chejnova má právě dneska 50. narozeniny. Přejeme mu celá rodina hodně zdraví, aby nám ještě dlouho vydržel a mohl se i nadále prohánět na oblíbených lyžích a na kole. Moc děkuje přítelkyně Lenka. No a já se k tomuto přání taky přidám a přeju i do dalších let hodně zdraví a štěstí, ať se tedy Petr prohání na tom kole a na lyžích i nadále, no a hlavně ať má radost ze života a z muziky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj Radku, tady Richard. Já tě moc zdravím a mám takovou prosbičku. Tento týden, 6. května, měli koncert v Roxy moji oblíbení milovaní Lord of the Lost. Tak mě napadlo, jestli by se mohl dneska večer dát do éteru.
3: Dobře, takže si pro ty, kdo tam byl, tak dáme takovou připomínku toho koncertu a pro ten zbytek, který se bohužel včetně nás nemohl zúčastnit, tak aspoň třeba připomínku toho, po co jsme přišli a příště, aby jsme nezaváhali, až tady někde zase budou, tak aby jsme si včas koupili lístky. A já bych ještě, Richarde, využil toho, že jsi zavolal a připomněl si ten koncert. A já bych tam ještě dal i tu předkapelu. Dáme si to jako kompletní vzpomínku, dáme tam ještě ty sexy jeptišky, tu jihoamerickou dogmu. Ano, byť ano. Tedy ten ohlas byl takovej, že vizuálně to bylo mnohem lepší než hudebně, ale i tak si myslím, že si fanoušci ten koncert užili a ta kapela prostě tady má svý fanoušky, tak pojďme si jí taky určitě, připomenout.
2: Určitě, výborný nápad.
3: Dobře, tak děkuju za zavolání, za připomenutí týhle události toho koncertu a dáme si tedy napřed dogmu a potom jednu starší, ale moc povedenou věc od Lord of the Lost a já si myslím, že když dáme Black Halo, takže tím uděláme radost všem fanouškům téhle kapely.
2: Určitě, určitě.
3: Dobře, tak děkuju moc za zavolání.
2: Já děkuju tobě a přeju ti hezký zbytek večera a samý milý volající dnešního večera.
3: Děkuju, ano? Děkuju, tak já ti taky přeju.
2: Tobě.
3: Hezký večer a měj se
2: fajn. Tobě taky, ahoj. Děkuju, ahoj.

0: Rádio Beat.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Další!
3: Tak, co pak vás k nám přivádí?
4: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
3: Ukažte! Aha!
4: Je to vážné?
3: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
4: Co to je?
3: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
5: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
6: Jen to trochu leze do peněz.
5: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na Rádiu Beat.
7: Další SMSku, která mi tady teď přistála, poslal vlastně můj kolega výčepní Zdeněk z Hradce, takto majitel malého domácího mini pivovárku. Ahoj Radku, týden zase utekl a dneska mi příjemně ubíhá i denní směna, protože až přijdu domů, vypláchnu dva sudy a naplním je čerstvým, vonavým farmářským pivem belgického typu Saison. Co kdybychom k tomu zahrál tedy něco ostřejšího, třeba nějaké novější Rammstein. Díky a přeju příjemný večer nejen tobě, ale i všem býťákům. Zdeněk z Hradce. No a já naopak přeju Zdeňkovi, aby se pivko povedlo a k tomu tady posílám ty Rammstein.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Kristián. Prvním všichni vítáky.
2: Jo, dobrý večer, ahoj.
1: Ahoj.
2: Tak jaké máš přání dneska, Kristiáne?
1: Dneska jsem vybral nějakou pecku v podání kapely Dream Theater. A bude to pro všechny vítáky a pro teberu rádia.
2: Pokud necháš tedy výběr na mě, tak já bych navrhoval, mám tady vlastně jednu takovou raritní nahrávku. Jmenuje se Brave New World, což je tedy skladba od kapely Dream Theater, ale tady je ještě jako host zpěvačka Lizzie Hale z kapely Hailstorm. Ona je to taková raritka, kdy vlastně zpívá duet s Jamesem Labrie. Tak to, jestli by tě udělalo radost, tak to bych dneska rád pustil.
1: Udělalo by mě to radost a klidně to pust. A věřím, že tím potěšíme spoustu býtáků.
2: Tak dobře, Kristiáne, já ti děkuji za zavolání, za tip na Dream Theater. Ty tady mají hodně fanoušků, myslím si, že si udělala radost hodně posluchačům dneska. A já doufám, že udělám radost tobě tady právě tou jednou raritní nahrávkou.
1: Tak jo, býtáci, mějte se krásně, přeji příjemnou sobotu a třeba příští sobotu naslyšenou opět znova.
2: Tak jo, děkujeme, Kristiáne, měj se krásně a přeju hezký večer.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ano, ano, ano. Skvělý, hezký večer. Samozřejmě zdravím toho nejlepšího výčepáka, který ho znám, protože opravdu je skvělej. Ale tentokrát jsem ještě víc šťastnější než obvykle, protože jsem se v zásadě vnutil s jednou písničkou od Boba Dylana. Like je Rolling Stone. Asi všichni ji znáte, milí býťáci. Kdo ne, tak určitě znáte českou verzi jako Solný sloup, ale my teda jsme se domluvili s panem Výčepákem, že dáme originál. Všechny moc zdravím, nádherný volný dny a doufám, že vám ta písnička všem udělá radost. Nejen mě, Pershingovi, ale i Stáně, ale i všem ostatním.
2: Děkuju za tenhle tip, protože řekl to správně, udělá radost snad úplně všem.
1: Perfektní, moc děkujeme a těšíme se, až ji uslyšíme.
2: Já ti děkuji za zavolání a přeju hezký večer a jako vždy mějte se hezky a těším se zase na tvoje další tipy.
1: Perfektní, krásný večer.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No vido, do třetice ještě jedny narozeniny, tentokrát trochu vzdálenější. Dobrý den, pozdravujem zo Slovenska, kde vás počúvám pravidelně. Dnes mám narozeniny a mohli byste k mi zahrát něco pekného. Výber nechám na vás a velká vďaka, Býťák Palo. Tak, Palovi tedy přeju všechno nejlepší. No a když nechal výběr na mě, tak já asi sahnu po takové té pravé Big Beatové klasice a pošlu mu třeba Rainbow, Since We Gone, tím si myslím, že nic neskazíme. Takže Palo, užij si dnešní večer a do dalších let hodně štěstí, zdraví a jako vždycky radosti z muziky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Miloš, přeju krásný večer. Já bych se měl prosbu, sedíme tady, grillujeme, manželka slaví narozeniny a rád bych jí zahrál něco od Stonu. Klidně může být, jestli by se našlo něco z té nový desky, jestli už je to k mání.
2: Samozřejmě, mám tady ten první single In The Stars, to bychom asi mohli, nebo dokonce měli zařadit, když je takováhle příležitost a slavíte narozeniny, tak to můžeme udělat takový malý hudební dárek.
1: Dobře, děkuju moc krát. Děkuju moc krát, posílám to samozřejmě svý ženě, kterou mám hrozně moc rád, a potom samozřejmě všem býťákům, tobě za skvělej pořád a všem lidem z dobrý vůle.
2: Tak děkuju i za všechny lidi dobré vůle. No a jestli teda tě uděláme radost tou novinkou od Stonu, tak určitě. Tím líp. A samozřejmě děkuju. Manželce přeju všechno nejlepší a pořádně to oslavte.
1: Děkuju. Hezký večer.
2: Tobě taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Takže pokud taky někde sedíte u krbíku nebo u grilu, tak pozdvihněte korbely nebo půl litry nebo prostě co máte po ruce, naplňte pivem a můžete si zahalekat, zaskákat a nebo si jenom prostě poslechnout Dropkick Murphys.
1: Boston police have apprehended a woman tonight in connection with a stabbing outside a Chatham Street bar. She'll be arraigned at Suffolk County Courthouse in the morning.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šumí, tak to na to dlabu.
2: Já ne, hladím čistě v dabu.
3: Jste v místech se slabým FM signálem?
4: Nestrácejte hlavu.
3: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+ je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šubí.

0: Prosím vás, vy jste cukrárna?
1: Ne, autoservis.
0: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
1: Povídám, že jsme...
0: Indiánka, rychle.
1: No, jak chceš. 20 korun.
0: Cože?
2: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
0: Větrník.
2: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
0: Větrník. A je čerstvý?
2: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
3: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
4: Začíná druhá hodina dnešní rokové pípy a od mikrofonu Rádia Beat vám ještě jednou klidný sobotní večer přeje výčepní Radek Lajtl, připravený namíchat vám další porci hudebního mixu z vašich tipů a přání. Tam je můžete i nadále posílat třeba jako SMSky na číslo 720 001 222 a nebo mi zavolejte sem do studia na to známé číslo 210 32 33 34 a ke své oblíbené kapele můžete přidat i to, komu a proč byste ji chtěli poslat. No a já vám teď taky někoho pošlu. Jednu takovou skoro zapomenutou, ale skvělou kapelu.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Minulý týden se všude u býťáků grilovalo a dneska to vypadá, že se naopak u býťáků všude slaví nějaké narozeniny. Přišla mi totiž další SMS-ka na tohle téma. Ahoj, přeju krásný sobotní večer a moc prosím o zahrání písničky pro mého Kajíka, který má dnes 62. narozeniny a byl by to Hellraiser od Motorhead. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, to všechno mu přeje jeho Olinka. No a k tomu přání samozřejmě si připojuju i já, taky hodně zdraví, štěstí a jak vždycky dodávám, hodně radosti z muziky a nejenom té od Lemmyho, ale prostě od celého beatu.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na kaut, rádio, tady Erika Luka.
2: Ahoj, ahoj.
1: Hele, prosím tě, je možný uhnout ty 100-kilová nevěsta?
2: Určitě, to víš, že jo.
1: Tak jo, tak pro všechny byťáky, pro tebe, ať ti to utíká.
2: Tak mě to nemusí utíkat, jak říkám, já se tady u toho bavím a to není práce, to je zábava. Tím nechci říct, že bychom museli hrát 12 hodin v kuse, ale nemusíme to utíkat, mě to fakt baví.
1: Jasný, dobrý, tak jo, hele, tak díky moc.
2: Není zač, předpokládám, že zase někde grillujete nebo seš někde venku. No, tak.
1: A jenom kuřecí a busty.
2: Jo, to je taky dobrý, to je taky
1: počkej,
2: dobrý.
1: To je takový, jo, počkej, ještě žebra vepřový teďko.
2: No.
1: další
2: level, dobrý, dobrý.
1: Tak jo, hele, tak díky moc.
2: Není zač, měj se hezky, zdravím na Vysočinu a posíláme tam tu, kolika? 100-kilovou nevěstu, teď jsem úplně zapomněl, kolik ta holka vážila. Tak 100-kilová nevěsta. Hele, ahoj.
1: Dobrý, tak jo, díky, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak já tady Miloš Velký Ujezd.
2: Ahoj Miloši, jaké máš přání?
1: Dál bych si akceptý Wall.
2: A k čemu to pošleme? Ke grilování předpokládám.
1: No tak celkově. Dobrýmu počasí.
2: Nemusí se grilovat, stačí, když je hezky. Tak.
1: Dobrýmu pivu.
2: A samozřejmě to musí být, jinak by to nešlo.
1: Tak jo.
2: Takže hele, k té pohodičce večerní ještě starou metalovou klasiku, jo?
1: Tak jo, mě se děkuju.
2: Ahoj, čau.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Čau, Radku, tady David.
2: No, nazdár, nazdár, Davide, kde ses flákal takovou dobu?
1: No, já jsem se snažil dovolat, ale vůbec to nešlo.
2: To víš, no, někdy to nejde. Jak se grilluje a začne se sedět venku, tak to těch přání je pak strašně moc.
1: Je to hodně těžký, no. Snažil jsem se a teď jsem se dovolat, teď to vyšlo.
2: Tak fajn, tak co jsi dneska vybral?
1: Dáme třeba Ozzy Osbourne Lisa Ford Duet, to už jsme dlouho nehráli.
2: Dobře, dobře, to je asi tvoje oblíbená, takže tu bychom mohli dát, jo?
1: Jenom to vědost, tudy já čau.
2: Děkuju, ahoj.
1: Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, sedíme tady s přáteli a rádi bychom vzpomněli našeho kamaráda Jindru Pavlištu, který minulý týden odešel tam, odkud není návratu. Kdyby to šlo, dej tam prosím tě generaci decibelů. Díky moc, Láďa a kamarádi. Jindra Pavlišta, tenhle vůdčí duch a baskytarista Big Beatové legendy Orient, odešel opravdu tam nahoru, aby posílil tu velkou nebeskou kapelu a já věřím, že mu to tam hraje stejně dobře jako na zemi. A na Láďovo přání si teď kapelu Orient a Jindru připomeneme právě tou písní Generace decibelů.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, prosím o zahrání skupiny UFO z klubu Bladona pro moje přítelkyni Kamču do Hradce Králové. Díky, Vašek, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, tady Staňa.
2: Ahoj, Staňčko.
1: Ahoj, Radečku. Hele, prosím tě, měla bych na tebe prosbičku.
2: Ano.
1: Bude se skvělý rádio Beat, takže vás milujeme všichni. A nezahrál by se mě toho Tři sestry? Jedno, jaká písnička?
2: Jasně, to víš, že jo, Tři sestry dáme.
1: Tak jo, tak děkuju, Radečku.
2: Tak já ti něco vyberu a pošlu.
1: Protože Radio Beat je prostě nejúžasnější věc.
2: No
1: a hrajete, co nám dává moc. Po víkendech prostě
2: je
1: to bomba.
2: To jsme rádi. Stáňu, měj se hezky. No a užijte si hezký večer. Ahoj.
1: Jo, nebojte.
2: Já se nebojím.
1: Nebojte mi výčupáka. Jo? Takže jo, děkuju moc, Radku.
2: Ahoj.
1: A hezký den.
2: Tobě
1: taky. Večer už. Pa, pa.

0: Kiss. A ten výčepní. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No, dovolal jsem se dobře do pořadu bez pípy, nebo s Mírou, nebo jak se tomu říká.
2: Ne, bez pípy to bylo špatný, to by nešlo, ale s pípou to jde. Tak.
1: Jo, správnou míru.
2: Tak.
1: Jo, je to tam?
2: Ano, jsme tady.
1: Jste tam. Prosím vás, šlo by zahrát pro tu starší generaci, která ještě pamatuje, když na Třebícku řádil s bagrem frontman Petr Kapinus, a rád bych, kdyby tam mohla být skladba od Petra Schillinga Major Tom.
2: Tak to je hodně náročný přání. To nevím, jestli tady najdu, ale pokusím se udělat pro to všechno.
1: Toho Schillinga bych rád hrozně, protože mě se ta skladba, to je petarda. A on to hrával a to bývala vždycky bomba. Děkuju vám moc, přeji hezký večer, hudbě zdar a Beatu zvlášť.
2: Tak, přesně tak. Hezký večer i vám a díky.
1: Díky.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Tak pro změnu se zase podíváme na vaše psaná a poslaná přání. Tady je SMS-ka, která se netýká narozenin, ale vidím, že ji taky splním rád. Ahoj Radku, zahraj prosím pro mou ženu Olinku něco od Sabatonu za to, že je tak super ženská. A taky pro všechny, co poslouchají dneska večer Rádio Beat. Děkuju, Carlos. No tak jestli je Olinka super ženská, no tak to musíme samozřejmě zahrát a pošleme jí ty Sabatony. A třeba i pro ty ostatní super ženský, který máme doma, tak těm bychom taky mohli třeba poslat nějakou písničku. A jestli jsou faninky Sabatonu, no tak to máme dva v jednom. Takže pro Olinku a všechny ty naše super ženský, tohle je pro vás.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já ti srdečně zdravím, Radku. Ahoj. Tady Alena z Mohelnice.
2: Ahoj, ahoj, Aleny.
1: Chtěla bych zahrát, prosím, od Guns Roses z November Rain.
2: Jo, November Rain.
1: Bylo by to?
2: Samozřejmě, to víš, že jo, Guns N' Roses.
1: Moc, bylo by to pro tebe, pro manžela a pro mě. Takže ti přeju krásný večer, ať ti to uteče, ať se máš dobře. Děkuju moc krát, ahoj.
2: Tobě přeju to samé. Hezký večer a mějte se taky fajn. Ahoj.
1: Ano, ahoj.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu B.
2: Do začátku druhé půlky dnešní rockové pípy jsem pro vás vybral starého irského psa Robina McAuleyho. No a kdo bude ten další, o tom už zase rozhodnete vy sami. Takže pište a volejte, ať máme čím naplnit další dvě hodiny rockové pípy. Klidný večer a ničím nerušený poslech vám přeje Radek Lajtl.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Šárka.
2: Dobrý večer, Šárko.
1: Už jsme se slyšeli.
2: Ano.
1: Mohla bych poprosit od Arakainu 311. Peruť?
2: Jo, Arakain, to jo, to bychom mohli dát, jo?
1: Jo, děkuju pro mého manžela.
2: Tak a to je všechno, jenom jako pro manžela a nikomu dalšímu.
1: A pro všechny, kterým se líbí Arakain.
2: Tak, to už je lepší.
1: Dobře. Tak děkuju.
2: Tak, sedíte určitě venku a grillujete. Slyším tam nějaký ptáčky.
1: Ano, ne, už jsme dogrilovali, a sedíme na zahradě a užíváme si.
2: No, tak to je parádička. Tak si užívejte a já vám tam ještě
1: děkuju
2: na vylepšení nálady pošlu váš oblíbený Arakain.
1: Děkujeme.
2: Není
1: Ahoj.
2: Zač? Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No, dobrý večer, tady Venca, Tábor. Já bych nějakou prosbyku, jestli bys mohl zahrát všem těm lidičkám, kteří jsou dneska v noci v zaměstnání jako já.
2: Jo, já už si pamatuju. Ty někde hlídáš.
1: Ano, v Táboře.
2: Jo.
1: Aby jsme si mohli dát od Pink Floydů Čas.
2: Jo, teď mi tady někdo člověče napsal, jestli bych mohl dát Run Like Hell. Mohli bychom to spojit? Že bych tě zahrál Floydy Run Like Hell a měli bychom dvě přání jednou písničkou. Jo, tak jo.
1: Dobrý. Tak jo, hele, tak se měj, a ti to utíká.
2: Tobě taky. Já to mám
1: do rána, no.
2: Ty to máš do rána, já jsem chtěl říct, já to mám kratší. Měj se hezky a
1: tak jo.
2: Snad to nějak
1: taky,
2: přežiješ.
1: Díky moc, díky, jsem rád, že jsem se taky konečně dovolal.
2: Tak jo, měj se.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj. A protože, jak jsem říkal před chviličkou, o stejnou písničku si před malinkou chvilkou napsal i býťák Milan Franěk z Klatov, tak já teď do Tábora a do Klatov posílám Floydy, uděláme to jako dva v jednom. A protože dneska se hodně slaví narozeniny a taky si hodně píšete o kapelu Iron Maiden, tak já ještě počkám, až se ty přání nastřádají, už je jich to asi 6 nebo 7, a pak to zase spojím a vybereme nějakou společnou věc, kterou pošlu pak všem fanouškům, kteří si o tuhle kapelu píšou. Teď tedy dáváme Floydy.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, dobrý večer, tady Jirka. Prosím tě, byl bych ti velice vděčný, kdyby si mohl zahrát pro moji úžasnou ženu písničku, která je trošku netradiční, protože jako první mě samozřejmě napadl Brian Adams, Everything I do it for you, ale kdybys tam našel, prosím tě, dokonalou ženu od Vildičoka, byl bych ti úplně moc vděčný.
2: Já myslím, že ji tady najdu. Dokonalou ženu tady asi najdu, jo. Tak každý z nás ji má doma, že jo?
1: Přesně tak. Já ti moc krát děkuju a přeju pěkný večer všem, kteří poslouchají i tobě do studia. Měj se pěkně, ahoj.
2: A mimochodem ještě, Jirko, ty jsi mi minulý týden posílal ten recept.
1: Ano.
2: Jo, já to teda ještě nestihl vyzkoušet, ale vypadalo to úplně skvěle teda.
1: Je to hlavně úplně jednoduché, prostě vezmeš hovězí maso, nakrájíš ho, dejme tomu, já jsem to měl hovězí vrchní šál, nakrájíš ho tak zhruba na 3 cm plátky, lehonce ho naklepeš, ale jenom opravdu lehonce, trošku ho posolíš, dáš lžičku másla, celé to strčíš do vákuovacího pytlíku, zavákuješ a pak to dáš do hrnce a při 54, 57 stupních to vaříš 3 hodiny. To se ti krásně udělá úplně do měkoučka v procesu sous vide a pak už jenom v rychlosti dáš na jednu stranu, na druhou stranu na grill a může to jít ven.
2: No, skvělý. Tak doufám, že si teď býťáci stihli zapsat, anebo aspoň na prázdno teď polikají, jak si to představujou. Já ti teda děkuji za zavolání, za tenhle úžasný recept a musím ho určitě někdy vyzkoušet, protože to zní úplně skvěle.
1: Děkuji ještě jednou, přeju pěkný večer. Přeju pěkný večer všem, ahoj.
2: Ahoj a já tě za to pošlu tu dokonalou ženu.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, mohli byste prosím zahrát jednu písničku na přání?
2: No, proč jenom jednu? Tak povídej, kterou?
1: Já bych sem prosím zahrál pro moji mamku ke dni matek, sice až zítra, ale vy zítra nehrajete na přání, tak by jsem jí rád zahrál, tak vodme to, jak je teda Anywhere I May Roam, prosím.
2: Tak dáme pro maminku.
1: Jo.
2: Jo, jenom přemýšlím. Svátek matek, k tomu jsme ještě nehráli.
1: Den
2: matek, k tomu jsme ještě nehráli. Dneska se teda hodně přeje k narozeninám, ale musím říct, že jsi první, kdo si na maminku vzpomněl a věnoval jí takovýhle dárek.
1: Tak to je dobrý, no.
2: Tak doufám, že budeš náležitě pochválen taky.
1: Jo.
2: Tak se mě hezky a že maminku pozdravuju a posílám tu Metaliku, jo?
1: Jasný, děkuju, taky.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Ano. My jsme s tátou chtěli zahrát, my jsme měli přání, zdravíme všechny býťáky. Super sobotní podvečír a chtěli bychom zahrát něco od System of a Down, jestli bychom mohli poprosit.
2: Ty jo, mám tady myslím jenom Ariels.
1: To nevadí, nám stačí cokoliv od System of a Down, jestli to...
2: Jo, no tak to je vlastně asi největší pecka, že jo, jich, nebo jedna, jo, jedna z těch nejznámějších.
1: Jasně, no, nám to udělá radost a jsme rádi, že jsme se dovolali a přejeme všem krásný sobotní večer hlavně. Tak děkujeme moc a užívejte večera, pozdravujeme ze severních Čech.
2: Tak zdravím severní Čechy a posílám System of a Down, ahoj.
1: Děkuji, mějte se krásně, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mohl zahrát skladbu Help od Beatles. Chtěl bych ji věnovat mojí mamince k zítřejšímu dni matek, protože pomoc potřebujeme někdy úplně všichni a ve stáří o to víc. A tuto úžasnou skladbu posílám taky tobě a všem býťákům, kteří nás dneska večer poslouchají. Díky moc a hezký sobotní večer přeje Pavel. Tak já myslím, že Pavel to řekl moc hezky a i za nás, za všechny vyjádřil to, co si myslíme, to, co cítíme. A nejenom Pavlovi a jeho mamince, ale všem maminkám posílám teď tuhle krásnou skladbu od Beatles.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: No ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj Tomáši, jaké máš přání?
2: No chtěl bych zahrát manželce od Eagles Hotel California.
3: Dobře, proč ne? Eagles teda, těm jsme věnovali odpoledne celou hodinu, ale já si myslím, že takovouhle klasiku klidně můžeme pustit ještě jednou.
2: No tak to budu velice rád.
3: Dobře, takže Eagles Hotel California a bude to pro manželku,
2: si říkal. Jo, tak
3: dobře,
2: díky.
3: Dobře, tak jo, tak ahoj a měj se hezky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jaké máte přání?
1: Prosím, Bad Heart pro naši babičku, za to, že udělá výborný oběd.
2: A co to bylo k obědu?
1: Krkovice s bramborovou kaší.
2: A za to dostane Bad Heart.
1: Jo.
2: No, to je skvělý. Tak dobře, a od Bad Heart vybereš něco, nebo necháš výběr na mě?
1: Jo, nechám výběr na mě.
2: Tak já tady něco vyberu a za ten výborný oběd určitě babičce teď zahrajeme Bad Heart.
1: Jo.
2: Tak se měj hezky a dobrou noc, nebo hezký večer, tak.
1: Na shledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Jak už jsem říkal před chvílí, dneska je takový asi zvláštní den v tom, že za prvé se mi tady sešlo spoustu přání k narozeninám a za druhé, jako kdyby se všichni fanoušci Iron Maiden domluvili, že mi dneska budou psát o tuhle kapelu, tak tady mám, teď jsem to počítal, 7 SMSek a mailů s přáním o zahrání nějaké skladby nebo písničky od kapely Iron Maiden. Takže dneska to, milí býťáci, uděláme tak, že nemůžu splnit každé přání, které mi přišlo, ale vezmu jedno, zahraju tu vybranou skladbu a bude to tak, že ji vlastně věnuju vám všem, kteří jste si dneska o Maiden napsali. A protože úplně největší fanoušci Iron Maiden, které znám, jsou naši pravidelní posluchači Jirka s Alčou, tak ti dneska vybrali tu skladbu za vás a bude to Hell on Earth. Takže tu posílám teď nejenom těm dvěma, ale i vám všem, kteří jste si dneska o Maideny napsali. A mimochodem, když už jsme narazili na Iron Maiden, tak určitě asi dobře víte, že příští týden jde do kin ten film o Maidenech, Burning Ambition, tak doufám, že se všichni v kině příští týden sejdeme a pořádně si to užijeme.

0: Radio Beat. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Další.
2: Tak, co pak vás k nám přivádí?
3: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
2: Ukažte. Aha.
3: Je to vážné?
2: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
3: Co to je?
2: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
4: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
5: Jen to trochu leze do peněz.
4: Náš doktor

0: O tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Každé pondělí od 20 hodin. Na Rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Na hodinách vidím, že do zavíračky nám chybí už jenom necelá hodina, takže jestli jste si své hudební přání nechávali až na finále, tak právě teď je ta úplně nejvíc správná chvíle na to, abyste mi ho poslali jako SMSku na 720 001 222 a nebo mi zavolali na linku 210 32 33 34. Pohodový poslech i té poslední várky z dnešní rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, já tě zdravím. Petr ze Starého
2: Hřiště. Nazdar, nazdar.
1: Čau, ahoj. Já tě zdravím. Já bych tě chtěl poprosit o písničku, nebo o Hudba radost dává od Jiřího Schellingera.
2: Určitě, na Jirku rádi vzpomínáme, takže proč ne?
1: A navíc, je to taková
2: Hudba radost dává, přesně tak.
1: Přesně tak. Máme burilování, hermelín na nějaký kuřecí věci jsme měli a pivečko máme a topíme si v krbu a je pohodička.
2: Tak to má být.
1: A nebudu jmenovat, ale pro celou tu naši partu.
2: Já jsem
1: sobotu.
2: Zase čekal, jak to vyjmenuje, ještě 30 hujerů tam.
1: Pro celou tu naši partu zase klasickou, všichni, kteří poslouchají. A taky pro tebe, že tě rád slyším samozřejmě.
2: Jo, jo, díky, díky, já tebe taky.
1: Po mistrovství světa si řekneme, jak to dopadlo.
2: No, zhodnotíme to, tak moudře pohovoříme, rozebereme příčiny neúspěchu, a jako vždycky.
1: Přesně tak. Moc krát ti děkuju. Mějte hezky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Viktor, dobrý večer, ahoj.
3: Ahoj.
2: Já bych na tebe měl velikánskou prosbu. My máme teďka dneska za sebou s přítelkyní krásný celodenní výhled na Moravu, teď se z něho vracíme akorát. A chtěl jsem tě poprosit, jestli bys mi pro ní nemohl zahrát od Škorpionu skladbu Still Loving You.
3: Tyjo, tak to bych mohl. Teď jsem si vzpomněl, vlastně to je taková legenda, kterou už jsme taky dlouho nehráli, tak to si zavolal úplně přesně. Dáme.
2: Super, jinak krásný večer. Hrajete moc pěkně, příjemná cesta zpátky, celý den byl naprosto úžasný právě s rádiem Beat.
3: No tak.
2: Takže moc děkuju a přeju hezký večer a všechny zdravím.
3: Tak jestli můžu ještě vylepšit ty poslední kilometry těma Scorpions, tak proč ne?
2: Díky moc.
3: Mějte se hezky a posílám Still Loving You.
2: Ahoj, díky.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Břeťa ze Strakonic.
2: Zdravím do Strakonic. No určitě, Břeťo, povídej.
1: Tak pro manželku Svaz českých bohémů.
2: A je to jenom pro manželku a už
1: no,
2: nikomu.
1: Sedíme tady s mladejma a tak to, pro tu partu posloucháme Rokovou pípu.
2: Tak to samozřejmě dobře děláte. Svaz českých bohémů, tam to potom špatně skončí na konci, tak doufám, že vy dopadnete líp teda.
1: Jo, taky doufám.
2: Dobře, tak jo, tak hele.
1: Tak hezký večer.
2: Tobě taky, hezký večer.
1: Všichni posluchače, ahoj.
2: Měj se fajn, ahoj.
1: Ahoj.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den. Ráda bych tady pustila nějakou písničku od Kysáku pro tatínka k narozeninám, jestli můžu.
2: No můžeš, to víš, jo. A která by to měla být od Kysáku?
1: Mohla bych říct Detroit.
2: No, Detroit Rock City. Dobře, dobře. Tatínková oblíbená. Dáme Detroit Rock City a tatínkovi, že k těm narozkám přeju všechno nejlepší.
1: Děkuju moc krát.
2: Tak se mi hezky a ahoj.
1: Ano, ne.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak zase se podívám na vaše psaná přání. Přišla mi tady SMSka od Víťáka Murphyho, který píše: Ahoj Radku, příští rok jedu s kámošem do Mnichova na Rush. Můžeš tam už teď třeba jako malou ochutnávku pustit Test for Echo? Díky a čus, Murphy. No tak, vidím, že Murphy je jeden z těch šťastlivců, kterým se podařilo zakoupit lístek na tuhle událost s velkým U. Já teda s Jirkou Roglem se přiznáme, že jedeme do Berlína v únoru. Těším se úplně jak malý dítě do cukrárny. A bude to prostě velký. Protože jestli už jste někdy viděli, nebo jestli jste zaznamenali tu jejich premiéru s Anikou Nils za bicími, to bylo prostě úchvatný. Tam klobouk dolů před tou holkou. A jestli to bude naživo takový, a věřím, že ještě lepší, no tak tam není už k tomu co dodat. Takže všem těm šťastlivcům, kteří taky se vypraví po Evropě nebo i někam jinam dál na tuhle legendu, tak přeju úžasný zážitek a teď si dáme jako malý předkrm na Murphyho přání Rush Test for Echo.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer.
3: No, dobrý večer. Slyšíme se teď?
2: Ano.
3: Tak povídejte, jaké máte přání?
2: Můžeme pro celou chalupu u Lachtana v červené vodě zahrát něco od Megadeth?
3: Mohli bychom. Megadeth jsme už dlouho neslyšeli, tak klidně můžeme dneska... kam jste to říkal? Do červené chalupy? Ne.
2: Ne, chalupa u Lachtana a jo. V červené vodě.
3: Tak jsem to zkrátil. Dobře, tak do červené vody...
2: Děkujeme.
3: Pošleme červenou hlavu Davida Mustaina a Megadeth.
2: Tak, tak.
3: A vy tam předpokládám máte nějakou sešlost a slavíte a máte parádní večer.
2: Tak, tak, přesně tak. Vylezli jsme z bazénu a sedíme u krbu a posloucháme.
3: No tak to je skvělý. Tak to ještě vylepšíme trochu těma Megadeth. Tak já vám je tam tak, za chviličku tak. Pošlu. No a mějte se hezky a ať ten večer hezky plyne.
2: Vy taky.
3: Tak jo. Tak ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, zdravím, Franta, Vysočina.
2: Ahoj, Františku.
1: Dej tam Merlion, Easter, pro ty, který se cítí být teď třeba sami.
2: Sice už je po Velikonocích, ale proč bychom si je znovu třeba aspoň takhle nepřipomenuli? Navíc je to krásná písnička, že jo?
1: Takže jo, hele, děkuju moc a pust nám to tam.
2: Určitě.
1: Díky, tak to je bezvadný. Měj se hezky.
2: Ty taky.
1: Hezký zbytek večera a všem býťákům krásný dny a buďte zdraví. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar, Ráďo, tady také Radek Koríš.
2: Ahoj, ahoj.
1: A měl bych takové přání, které je den matek, tak pro všechny ty rokové matky bych rád nechal něco zahrát. Jestli tam máš Van Halen a Panamu,
2: no, šlo tak by to? Určitě to by šlo, to je klasika.
1: Kvítko přes rádio nejde poslat, tak aspoň muziku.
2: Tak aspoň takhle malej dáreček a taková malá pozornost, taky potěší.
1: Já doufám.
2: Tak zaspomínáme na osmdesátky a na nejlepší léta nebo takovou tu zlatou éru téhle kapely.
1: Škoda, že ten Eddie už je tam, no. Hmm. Nezadí, že jsem oživě nejezdil do Evropy, to mě mrzí, ale...
2: Jo, vidíš to vlastně, no, to je pravda, kapela, kterou jsme vlastně nemohli nikdy vidět naživo, no.
1: Ne.
2: Nebo aspoň v Evropě, takhle. Dobrá, tak si na ní vzpomeneme a pošleme to těm našim maminkám.
1: Rokovým.
2: Tak, rokovým, ne. Samozřejmě.
1: Ano. Tak jo, Ráďo, díky moc.
2: Není zač.
1: A čauky.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Petr.
2: Ahoj, ahoj Petře.
1: Já jenom, jestli správně písničky na přání, tak
2: ano.
1: Bychom si přáli Uriah Heep, jestli by bylo možný.
2: Určitě, kterou?
1: No, album Firefly, a jestli by šla hned ta první písnička, nevím přesně, jak se jmenuje, anebo Firefly jako takový.
2: To bychom dali určitě.
1: Perfektní, děkuji moc.
2: Pro koho to bude na přání, nebo komu to chceš poslat?
1: Chtěl bych to poslat své budoucí manželce, kterou máme za nějakých 8 týdnů, 26.6.2026 svatbu. Je to Jitka a zrovna připravuje tady pejska na zítřejší výstavu, takže by nám to udělalo moc velkou radost.
2: Dobře, vybrali jste si teda jako číselně velice hezké datum, tak já vám přeju, ať vám to vydrží, ať vám to vyjde. No a jestli jedete s pejskem na výstavu, tak doufám, že přijedete aspoň za zlatou medaili zpátky.
1: 100% to budou medaile poháry. Díky moc.
2: Tak jo, tak ať ty Uriáši přinesou pejskovi zítra štěstí.
1: Díky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: hlavně pro vás tam a tím bych to asi uzavřel.
1: Dobře.
0: Jsem rád, že jsem se dovolal.
1: Tím taky uzavřeme dnešní rokovou pípu. Takže dáme Queen Bohemian Rhapsody, pošleme to všem býťákům a
0: ano.
1: Taky pro vašeho tatínka tam někam nahoru.
0: Ano. Děkuji moc, tyjo, jsem strašně rád, že jsem se dovolal.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky a dobrou noc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to stojíš, tak to zkusme, co to udělá.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.